0: počasí.
1: Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.

0: CZ. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
3: Skyrock.

0: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Skyrock.

0: jsou zprávy na Skyroku. Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
1: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
2: Mistrovství světa v hokeji.
0: Své vítěze má mistrovství světa hokeji. Titul dobili Finové, kteří ve finále přemohli domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Pro Finsko je to pátý mistrovský titul. Švýcaři prohráli finále třetím rokem v řadě. Velkým překvapením je držitel bronzové medaile. Třetí místo vybojovali norští hokejisté, kteří si v utkání o medaili dokázali poradit s Kanadou 3-2 v prodloužení a získali svou první medaili v historii světových šampionátů.
2: Máme přehled.
3: Skyrock.
2: Počasí.
4: Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 1. červen na Skyroku. Začínáme přáním všeho nejlepšího našim rokovým ratolestem ke dní dětí. V gratulacích pokračujeme v rokových vodách u kytaristy Rolling Stones, Faces a Birds Rona Wooda. Narodil se v roce 1947. Mnozí z vás o něm určitě vědí, že kromě hudby se zabývá i malířstvím. Další přání směřuje k dámě rokového nebe Alanis Morissette. Je tu s námi od roku 1974. Z její kariéry si připomeňme třetí album Jagged Little Pill, kterého se prodalo celosvětově přes 30 milionů a Alanis v souvislosti s ním získala 4 ceny Grammy. Další narozeniny probíhají ve světě médií. This is CNN. 1. června 1980 začíná vysílat americká zpravodajská stanice CNN. 24 hodin denně nabízí divákům zpravodajský servis. Velkou peněžní loupež v podobě měnové reformy páchají komunisté v roce 1953. Všechny občany připravují o většinu úspor. 1. 6. banky začínají měnit novou měnu tištěnou v Sovětském svazu v kurzu 5:1, od 5000 výše pak 30:1. Zemi zachvátily vlny protestů, které však díky neorganizovanosti komunisté potlačili. Nakonec příjemná zpráva ze světa politiky. 1. června 1988 vchází v platnost sovětsko-americká smlouva o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Zastavuje se kolotoč zbrojení dvou největších mocností a studená válka pomalu spěje k závěru. Zase zítra naslyšenou s dalšími perličkami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Nejlepší rokový výběr.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Skyrock.
12: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 1. června. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. Soud rozsekl spor o bazén v Prostějově, zamítl dva návrhy na zneplatnění dubnového referenda o délce bazénu v Prostějově. Radnice tak může pokračovat v přípravách stavby 25-metrového bazénu. Odpůrci žádali opakování lidového hlasování. Dubnové referendum bylo totiž kvůli nízké účasti neplatné. Lidé v Prostějově hlasovali, zda se má postavit

0: 2-1. Nyní reprezentace míří do New Jersey na páteční generálku proti Guatemale. Šampionát pro Českou republiku odstartuje o týden později zápasem s Koreou.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: A ještě krátce k mistrovství světa v hokeji, které vyvrcholilo v noci na dnešek. Pokud jste propásli konec, tak novými mistry světa jsou Finové, kteří ve finále přemohli Švýcarsko 1-0 v prodloužení a bronz dobili Norové po výhře 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Počasí.
4: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno.
3: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, z Boskovické a také z Otrokovické. Víme, jak se jezdí tady, hezké pondělní ráno. Porouchaná dodávka je odstavená na obchvatu Olomoucem, u Křilova ve směru na Mohelnici a policejní silniční kontroly pomáhají a chrání na Boskovicku na průjezdu Mladkovem a také na Otrokovicku mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm v Napajedlech na nádražní. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.

Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťupkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitků. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
10: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dicinky Rock. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 1. června. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídliště Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D50. Pětky. Kromě nových letních akcí bude dál pokračovat oprava mostu v Hranicích. Přesné změny v provozu a uzavírky na hlavních tazích bude ředitelství silnic a dálnic zveřejňovat vždy před zahájením prací. A my vám to všechno povíme.

0: Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno anebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia. Doprava. Sledujeme ranní provoz v Olomouci, v Moravském Berouně, také ve Svitavách, tady teď bez vážných nehod. Policie je ve Vyškově na Brněnské ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní, chytají také na Blanensku v Olomoučanech u zdejšího sběrného dvora. A nehoda dvou nákladňáků částečně blokuje provoz na Prostějovsku. Pozor, zhruba 4 kiláky od Kostelce na Hané ve směru na Hluchov. Víme, jak se jezdí tady, hezké ráno.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
2: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
0: Kalendárium.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
4: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
3: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Pojďme na to. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to budou hlídat strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na čtyřech ulicích měřit dodržování povolené rychlosti. A to na ulicích Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Dvorského.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nový most budeme mít na třídě 1. máje v Hranicích. Místo starého, ten je ode dneška uzavřený pro dopravu a dojde k jeho demolici. Doprava zatím povede po objížďce a pěší ještě mohou chodit po mostě. Pak tu budou mít prozatímní lávku. V prosinci má být uveden do předčasného užívání nový most, informuje o tom hranická radnice. Lebka svaté Zdislavy je zpět na svém místě. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyprostit relikvii z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Ten lebku ukradl z baziliky v Jablonem na Liberecku v půlce května. Zalitou v betonu ji chtěl hodit do řeky, zabránila mu v tom policie. Uplynulou sobotu restaurátoři předali očištěnou lebku svaté Zdislavy zpět církvi. A jak ji zachránili?
3: Předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svaté Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
2: Popsala restaurátorka Blanka Valchářová.
0: Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava a Slovácka setrvávají v první lize. V baráži vybojovali udržení, když o víkendu přehráli druholigové týmy, které se pokoušely o postup. Baník přemohl 5-0 Táborsko, Slovácko vyhrálo 3-0 nad Artisem Brno.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno.
0: Doprava.
4: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky na nás teď při kontrolách mohou zablikat v Olomouci, na Brněnské, na Ferstrovce a také u Černovířského mostu. Je to výpadovka na Chomoutov. A pozadu nezůstává ani dálniční policie, kterou jsme zahlédli na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Do Zlínského kraje zavítá na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě budou v úterý a ve středu. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zavítá i na Zlínský filmový festival. Modernizací projde kino v Blansku, promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
0: Hlas lidu.
2: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
0: Sport.
2: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno a nebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné a nebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno a nebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné pondělní dopoledne. Novinky z olomoucké dopravy s námi vysílá i

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Nejlepší rokový výběr.
8: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Pozvánky za zábavou pro malé i velké pro vás máme právě teď. Olomoucké kino Metropol oslaví zítra Den dětí a promítá Šreka, staronového Šreka. Šrek jednička slaví 25. výročí a na stříbrném plátně ho v olomouckém Metropolu uvidíme opět zítra od 18 hodin. Olomoucká zóna Kopečku si připomíná významné jubileum, 70 let od svého slavnostního otevření. Slaví o víkendu teď 6. a 7. června. Budou komentovaná krmení stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. Rocková horka láká tuto sobotu na největší rockovou party. Bude hudba Praha i Vítkovo kvarteto v Horce na Sokolce tuto sobotu. A ještě aktuálně dnešní Zábřeh, tady bude nová partička. V Kulturáku nás čeká improvizace v plné síle a bez cenzury. Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš Novotný, také Kuba Kohák a moderátor Luděk Staněk. Nová partička míří z televizních obrazovek do velkých sálů a v zábřežském Kulturáku kluci vystoupí dnes od 19 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Posloucháte Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kdo sedá za volant v opilosti, musí počítat s následky. Včera policie na Olomoucku zastavila 61-letého řidiče osobního auta v obci Troubelice Lasce. Policisté mu dali dýchnout a měl asi 3 promile alkoholu v dechu. Teď mu hrozí i rok vězení. Silnice Olomouckého kraje jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji,

být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na Houpačce. Zítra méně oblačnosti a více sluníčka a teploty povyskočí na letních 25, ve středu bude zhruba 20 a deštivo, ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné a sem tam sprchne. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem dneska máme v Olomouci na čtyřech místech. Rychlost měří na ulici Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Nadvorského. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Přerově, na Tomačovské, anebo taky na Prostějovsku, když projíždíme Soběsuky. A ťukanec dvou aut dořešujeme na Šumpersku v Novém Malíně. Tak hlavně šťastnou cestu.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký první červen na Skyroku. Začínáme přáním všeho nejlepšího našim rokovým ratolestem ke dní dětí. V gratulacích pokračujeme v rokových vodách u kytaristy Rolling Stones, Faces a Birds Rona Wooda. Narodil se v roce 1947. Mnozí z vás o něm určitě vědí, že kromě hudby se zabývá i malířstvím. Další přání směřuje k dámě rokového nebe Alanis Morissette. Je tu s námi od roku 1974. Z její kariéry si připomeňme třetí album Jagged Little Pill, kterého se prodalo celosvětově přes 30 milionů a Alanis v souvislosti s ním získala 4 ceny Grammy. Další narozeniny probíhají ve světě médií. This is CNN. 1. června 1980 začíná vysílat americká zpravodajská stanice CNN. 24 hodin denně nabízí divákům zpravodajský servis. Velkou peněžní loupež v podobě měnové reformy páchají komunisté v roce 1953. Všechny občany připravují o většinu úspor. 1. 6. banky začínají měnit novou měnu tištěnou v Sovětském svazu v kurzu 5:1, od 5000 výše pak 30:1. Zemi zachvátily vlny protestů, které však díky neorganizovanosti komunisté potlačili. Nakonec příjemná zpráva ze světa politiky. 1. června 1988 vchází v platnost sovětsko-americká smlouva o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Zastavuje se kolotoč zbrojení dvou největších mocností a studená válka pomalu spěje k závěru. Zase zítra naslyšenou s dalšími perličkami.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Johana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy.
5: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
11: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
10: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přichází

0: Zavedení EET k tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury STEM zjistil, že 2/3 lidí v Česku berou nové zavedení elektronické evidence tržeb kladně. Evidenci vnímají hlavně jako nástroj výběru daní. Sport. ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si zahraje své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Probojoval se do něj na French Open a už ví, s kým se utká o další postup. V úterý má na programu střet s Brazilcem Fonsekou. Čas se ještě upřesní.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Pojďme zavzpomínat, jak bylo loni na Den dětí. Bylo nějakých 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude, dál trochu více zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci pod Klášterním hradiskem, měří na Sokolovské a na Jablonského. Rychlost nám zkontrolují taky v Droždíně, na Gagarinově nebo na Kopečku na Dvorského. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci i na Přerovské u té benzinky Orlen a nebo na D1 na exitu Mořice. A pozor, nehoda nám komplikuje dopravu v Letovicích na Pražské. Je to srážka náklaďáku s autobusem. Tak opatrně v Letovicích na Pražské. A šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Je tady pondělní Skyrock a protože je 1. června, tak dneska slaví všichni kluci a holky. Jasně, je tady Mezinárodní den dětí.
1: Dobrý den, já jsem Tomáš, teď vysílám já. A dál nevím, co mám říct.
2: Ahoj, jmenuji se Kája a zdravím mámu, je nejlepší a zkrátka všem lidem, co se tady, co to poslouchají a co mají dobře.
0: Ta dětská upřímnost, ta je prostě nejlepší. Komu vlastně ještě dál můžeme popřát k svátku anebo k narozeninám, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a užívejte si to tady u nás na Skyrocku.
3: Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ráz. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Rádio Hana, Skyrock.
9: Skyrock.
10: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
11: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
12: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
11: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
9: Skyrock.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: Skyrock kalendárium.
3: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
2: Kalendárium.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. Ode dneška už jezdí autobusy na svá původní stanoviště. Cestující tu mají 3 nové zastávkové přístřešky. S návratem autobusů startuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má web report.cz. Vláda chce zatnout tipec divokému trhu s kratomem. Oznámila výsledky policejní razie proti nelegálnímu prodeji této návykové látky. Policie při ní zajistila 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Do konce července má navíc vzniknout nový adiktologický zákon pro omezení kratomu, který v České republice užívá asi 400 tisíc lidí. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne prodej látky až od 21 let. Vláda plánuje také zavést spotřební daň. Sport. Startuje prostějovský tenisový challenger, samozřejmě s českou účastí. Nejvýše postaveným domácím tenistou na turnaji bude nasazená dvojka Vít Kopřiva. První mač s domácím obsazením začne po 14. hodině. Zdeněk Kolář vyzve Argentince Lautara.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí. Víme, jak bude. Víme, že první červnové odpoledne nabídne ještě trochu mraku a deště, ale ukáže se i sluníčko. Teploty dneska maximálně do 20, zítra by to mělo povyskočit na letních 25 stupňů. A výhledově tenhle ten týden prý bude vesměs docela upršený, takže nachystáme kapuce a nepromokavé boty. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že Ťukanec rvou osobáků řešíme v Olomouci na Dolní Novosadské, jak jsou ty stavebniny u komína. Policejní hlídku nám pak v Olomouci hlásíte na Brněnské pod křižovatkou z Hraniční anebo na Lascích na Černovírském mostě. Hlídka taky na D1 na exitu Přerovich anebo ve Svitavách na ulici Máchova alej, kousek od toho kruháče s Brněnskou. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a každý den taky zajímaví hosté. A protože je pondělí, bude tady náš rádiový astrolog tradičně s předpovědí na celý týden. Ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Lepší rokový výběr.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
8: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
9: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
10: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
9: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Do Zlínského kraje zavítá na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě budou v úterý a ve středu. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zavítá i na Zlínský filmový festival. Modernizací projde kino v Blansku. Promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
0: Hlas lidu.
2: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
0: Sport.
2: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
3: Víme, jak bude. Víme, že dneska začíná meteorologické léto a my ho vítáme na lehce zamračeným, upršeným a taky trochu chladnějším počasím. Odpoledne by na Moravě mělo být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na Houpačce. Zítra méně oblačnosti a více sluníčka a teploty povyskočí na letních 25. Ve středu bude zhruba 20 a deštivo. Ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné a sem tam sprchne.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme strážníky s radarem, například pod Klášterním hradiskem. Tady měří na Sokolovské a Jablonského a rychlost nám zkontrolují třeba i v Droždíně, na Gagarinově a nebo na Kopečku, na Dvorského. A máme hlášenou taky nehodu osobáku. A to na Vyškovsku, na silnici 430 u Rousínova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Vždycky, když máte chuť, tak si naladíte na širokovou vlnu. Třeba na Olomoucku anebo na Šumpersku je to rovná stovka. Ať jste kdekoliv, jedeme dál. Na Skyroku jsou tady pro vás ty nejlepší rockové jednohubky.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší nakonec. V letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní typy. Červnové vydání našeho magazínu je k mání taky online na akcezabava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
4: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
3: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
0: Rokové hity hrajeme non-stop.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kdo sedá za volant v opilosti, musí počítat s následky. Včera policie na Olomoucku zastavila 61-letého řidiče osobního auta v obci Troubelice Lasce. Policisté mu dali dýchnout a měl asi 3 promile alkoholu v dechu. Teď mu hrozí i rok vězení. Silnice Olomouckého kraje jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Připomeneme, že naopak vláda ANO, SPD a motoristů euro v Česku zavádět nechce. Sport. Nejmladší český fotbalový reprezentant v historii, to je talentovaný záložník pražské Sparty Hugo Sochůrek. K nároďáku se dostal v 17 letech, nastoupil včera ve vítězném přáteláku s Kosovem a je v nominaci na mistrovství světa.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Pojďme zavzpomínat, jak bylo loni na Den dětí. Bylo nějakých 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude. Dál trochu více zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko.
0: Doprava.
2: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě míru. Přičíhají až tam nahoře, jak se jede kolem letiště. A hlídku máme i v centru na ulici Denisova. Hlášenou máme taky bouračku na Prostějovsku ve Zdětíně. A nehodám se řeším i na Vyškovsku na silnici 50 u Slavkova. Tady je to srážka osobáku s dodávkou. Tak hlavně šťastnou cestu.

0: Naladěno máte naprosto správně. Se Skyrockem vám přejeme pohodové pondělí. Tak já doufám, že o víkendu jste načerpali energii a všechno nám půjde tak nějak samo. Dál si taky hrajeme ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Nejlepší rokový výběr.
11: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: Pozvánky za zábavou pro malé i velké pro vás máme právě teď. Olomoucké kino Metropolo oslaví zítra Den dětí a promítá Šreka, staronového Šreka. Šrek jednička slaví 25. výročí a na stříbrném plátně ho v olomouckém Metropolu uvidíme opět zítra od 18 hodin. Olomoucká zóna Kopečku si připomíná významné jubileum, 70 let od svého slavnostního otevření. Slaví o víkendu teď 6. a 7. června. Budou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. Rocková horka láká tuto sobotu na největší rockovou party. Bude hudba Praha i Vítkovo kvarteto v Horce na Sokolce tuto sobotu. A ještě aktuálně dnešní Zábřeh, tady bude nová partička. V Kulturáku nás čeká improvizace v plné síle a bez cenzury. Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš Novotný, také Kuba Kohák a moderátor Luděk Staněk. Nová partička míří z televizních obrazovek do velkých sálů a v zábřežském Kulturáku kluci vystoupí dnes od 19 hodin.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55.
1: Hlas lidu.
2: Jak se v Česku stavíme ke znovu zavedení EET? K tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury STEM zjistil, že 2/3 lidí v Česku berou nové zavedení elektronické evidence tržeb kladně. Evidenci vnímají hlavně jako nástroj výběru daní.
1: Sport.
2: ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si zahraje své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Probojoval se do něj na French Open a už ví, s kým se utká o další postup. V úterý večer má na programu střet s Brazilcem Fonsekou.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojediněle může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude z počátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy, tak snad si dají přehánět. Zase chvíli pauzu.
1: Doprava.
3: Olomouci, počítejte se zdržením na ulici 17. listopadu, tady si můžete postát 10 minut. Kolony jsou také na Švajcerově, Hodolanské, Pavelkově nebo na Dobrovského i Pasterově. Tady nám hlásíte zdržení do 5 minut. Pozor také na nehody, jedna je v ulici Vrahovická v Prostějově a další nehodu nám hlásíte na Šumpersku v obci Sobotín. Tak na cestách hlavně opatrně.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Skyrock.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.
10: Skyrock.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
8: Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Ve Velkých Losinách v neděli 7. června slavnostně zahájí lázeňskou sezónu tradičním probouzením pramenů. Akce začne ve 13 hodin na náměstí a nabídne symbolické žehnání pramene, hudební a kulturní program, jarmark, občerstvení i aktivity pro děti a dospělé. Pořadatelé lákají na příjemnou lázeňskou atmosféru pro celou rodinu. Modernizací projde kino v Blansku, promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
0: Hlas lidu.
1: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
0: Sport.
1: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
2: Venku aktuálně

3:45. Doprava. V Olomouci se stále můžeme postát na 17. listopadu nebo na ulici IP Pavlova. Zdržení tady je do 5 minut. V Olomouci můžete narazit i na policejní hlídku, a to u kruháče na Lipenské, tak nohu z plynu. Aktuálně také řešíme nehodu mezi obcí Lanškroun a Svitavy. Už se tu tvoří kolona zhruba na hodinu. Bouralo se také na Šumpersku mezi obcemi Velké Losiny a Filipová.

0: Je tady pondělní Skyrock a protože je 1. června, tak dneska slaví všichni kluci a holky. Jasně, je tady Mezinárodní den dětí.
1: Dobrý den, já jsem Tomáš, teď vysílám já. A dál nevím, co mám říct.
2: Ahoj, jmenuji se Kája a zdravím mámu, je nejlepší a zkrátka všem lidem, co se tady, co to poslouchají a co mají dobře.
0: Ta dětská upřímnost, ta je prostě nejlepší. Komu vlastně ještě dál můžeme popřát k svátku anebo k narozeninám, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a užívejte si to tady u nás na Skyrocku.
3: Na Blanensku na 88,1.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
12: Máme pro vás všechno nejlepší. 3 programy na více než 30 výkonných vysílačích.
13: Největší hity 80. a 90. let.
12: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
13: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
0: Kalendárium.
2: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
3: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
2: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy.
7: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
11: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
12: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
11: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
13: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Průměrná teplota pro začátek června je podle meteorologů 16,9 stupňů Celsia. Takže dnes v podstatě měříme průměrné teploty. Aktuálně máme venku okolo 17 stupňů a přeháňky by už měly postupně ustávat. Zítra se ale ještě deštník hodit bude. Občas nám může sprchnout. Za to teploty vyšplhají až na 23 stupňů Celsia.
0: Doprava.
2: Olomouci pozor na policejní hlídku a to na výjezdu na Velkou Bystřici, tak tady nohu z plynu. Pozor si musíme dát také mezi obcí Svitavy a Třebovice, tady nám hlásíte nehodu kousek od Opatova. Je tu i kolona zhruba na čtvrt hodiny. A mrkneme taky na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín před exitem Bělotín. Číhá policejní hlídka, tak ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Skyrock.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a každý den taky zajímaví hosté. A protože je pondělí, bude tady náš rádiový astrolog tradičně s předpovědí na celý týden. Ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký první červen na Skyroku. Začínáme přáním všeho nejlepšího našim rokovým ratolestem ke dní dětí. V gratulacích pokračujeme v rokových vodách u kytaristy Rolling Stones, Faces a Birds Rona Wooda. Narodil se v roce 1947. Mnozí z vás o něm určitě vědí, že kromě hudby se zabývá i malířstvím. Další přání směřuje k dámě rokového nebe Alanis Morissette. Je tu s námi od roku 1974. Z její kariéry si připomeňme třetí album Jagged Little Pill, kterého se prodalo celosvětově přes 30 milionů a Alanis v souvislosti s ním získala 4 ceny Grammy. Další narozeniny probíhají ve světě médií. This is CNN. 1. června 1980 začíná vysílat americká zpravodajská stanice CNN. 24 hodin denně nabízí divákům zpravodajský servis. Velkou peněžní loupež v podobě měnové reformy páchají komunisté v roce 1953. Všechny občany připravují o většinu úspor. 1. 6. banky začínají měnit novou měnu tištěnou v Sovětském svazu v kurzu 5:1, od 5000 výše pak 30:1. Zemi zachvátily vlny protestů, které však díky neorganizovanosti komunisté potlačili. Nakonec příjemná zpráva ze světa politiky. 1. června 1988 vchází v platnost sovětsko-americká smlouva o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Zastavuje se kolotoč zbrojení dvou největších mocností a studená válka pomalu spěje k závěru. Zase zítra naslyšenou s dalšími perličkami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Nejlepší rokový výběr.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tondo, ahoj, dobrý den.
4: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
3: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
4: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
3: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
4: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
3: Co to vytváří?
4: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
3: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo, Achillova pata, na co si dát pozor?
4: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
3: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astro vzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
4: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.
2: Skyrock.
5: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
6: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
5: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
10: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst. artbeat.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horký žeslíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
2: Úterý bude

0: ten mokrý a studený, bývají žně vyskaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock.
4: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší nakonec. V letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní typy. Červnové vydání našeho magazínu je k mání taky online na akcezabava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Moravský kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
7: Rádio Hana, Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
8: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
0: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
8: Zprávy na Skyroku hned po celé.
0: Tak nás laďte dál.

0: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 1. červen na Skyroku. Začínáme přáním všeho nejlepšího našim rokovým ratolestem ke dní dětí. V gratulacích pokračujeme v rokových vodách u kytaristy Rolling Stones, Faces a Birds Rona Wooda. Narodil se v roce 1947. Mnozí z vás o něm určitě vědí, že kromě hudby se zabývá i malířstvím. Další přání směřuje k dámě rokového nebe Alanis Morissette. Je tu s námi od roku 1974. Z její kariéry si připomeňme třetí album Jagged Little Pill, kterého se prodalo celosvětově přes 30 milionů a Alanis v souvislosti s ním získala 4 ceny Grammy. Další narozeniny probíhají ve světě médií. This is CNN. 1. června 1980 začíná vysílat americká zpravodajská stanice CNN. 24 hodin denně nabízí divákům zpravodajský servis. Velkou peněžní loupež v podobě měnové reformy páchají komunisté v roce 1953. Všechny občany připravují o většinu úspor. 1. 6. banky začínají měnit novou měnu tištěnou v Sovětském svazu v kurzu 5:1, od 5000 výše pak 30:1. Zemi zachvátily vlny protestů, které však díky neorganizovanosti komunisté potlačili. Nakonec příjemná zpráva ze světa politiky. 1. června 1988 vchází v platnost sovětsko-americká smlouva o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Zastavuje se kolotoč zbrojení dvou největších mocností a studená válka pomalu spěje k závěru. Zase zítra naslyšenou s dalšími perličkami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Swooping swallows.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 2. červen na Skyroku. Dnešní brouzdání dějinami začínáme u Beatles v roce 1967, kdy v zámoří vychází u Capitol Records jejich album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tracklistu si připomeňme alespoň nesmrtelnou pecku With a Little Help from My Friends. Zhruba za rok během června 1968 vychází 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, debutové LPčko legendárních bluesrockových Chicken Shack. Na Skyroku vám z něj pouštíme hned několik songů, například The Letter nebo When the Train Comes Back. Do roku 1978 se posouváme za Brucem Springsteenem. Ten pouští do světa svou čtvrtou desku Darkness on the Edge of Town. V zámoří za ní získává 3 platiny a mimo jiné na ní najdete i píseň Badlands, která patří k Bruceovým nejhranějším na jeho koncertech. Poslední hudební zastávkou je rok 1998 a dílo Abandon famózních Deep Purple. Skalní fandové vědí, že je to poslední studiovka Purple s nezapomenutelným Johnem Lordem na klávesi. Zajímavostí na albu je nové provedení songu Bloodsucker, který původně najdete na jejich slavné desce In Rock. Zítra opět brouzdáme rokově dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.